Vypočuli sme si oratórium Epos o Gilgamešovi Bohuslava Martinu. Účinkovali Afrodite Patolidou, Peter Lodál, Douglas Ray Williams, Jan Martiník, Theo Rister, rozhlasový zbor Berlín, Benjamin Goodson, nový bazilejský orchester a dirigent Christian Knüssel. Michal Schade teraz zaspieva áriu z Mozartovej tvorby Il mio tesoro in tanto z opery Don Giovanni.

Zo záznamu z 18. mája 2018 sme si v častiach Allegro non troppo, Lento, Molto vivace a finále Vivace ma non troppo vypočuli sláčikové kvarteto číslo 12 F-dur, takzvané americké stvorby Antonína Dvořáka. Hralo kvarteto Pavla Haasa.

Marco Beasley, David Livermore, Fabian Čofrin, Annemieke Kantor, Daniele Karnovič a Diego Fasolis uviedli Magnificat primitóny Giovanniho Pierluigiho da Palestrino. Pokračujeme etidou vo forme valčíka Camilla Saint-Saënsa. Účinkuje švédsky klavirista Stefan Lindgren.

0: Danuba Bratislava, accent circonflex, niveau stable.
1: Názov ďalšieho príspevku konferencie Prorežimový a protirežimový humor 1939 až 1989 je aj jedna mucha, ktorá spadne do dobrej hovädzej polievky, znehodnotí celý jej obsah. Príspevok bol venovaný autorovi legendárnej knižky Tisíc a jeden vtip, ktorá bola v rokoch normalizácie zakázaná. Znalcovi humoru a kabaretu Jánovi Ladislavovi Kalinovi a jeho manželke Agneši. Autorom je historik z Ústavu pamäti národa Jozef Hala. Myslíte si, že je smiech účinnou zbraňou slabých?
2: Já si myslím, že smích je účinnou zbraní nejen lidí slabých, kterým se třeba děje nějaké příkoří, ale i lidí inteligentních, protože oni se nebrání ručně nebo jinou agresí, ale snaží se prostě s tou situací, do které se dostanou, vyrovnat po svém, a humor je často věc, která jim tomu pomáhá.
1: Vy ste na konferencii hovorili o príbehu, ktorý je tristný, o príbehu manželov, ktorým prišiel smiech draho.
2: Ano, mluvil jsem o manželech Kalinových. Ján Ladislav Kalina byl známý humorista, pedagog, spisovatel, a jeho manželka Agneša byla velice známou novinářkou a překladatelkou. Oba byli známí i z prostředí bratislavského intelektuálního života. Pro ně ta počínající normalizace měla neblahé důsledky. V případě Agneši zanikl kulturní život. Ona pak publikovala zejména ve filmových a televizních novinách, které vydával filmový a televizní svaz FITES. Ten byl také zakázán v roce 1969-70, takže ona vlastně přišla o jakoukoliv možnost veřejně publikovat. Jan Ladislav Kalina, tak pro toho byl rok 1970 také krizový. Zanikla Tatra revue, byl nejprve zbaven funkce proděkana, odvolán z funkce vedoucího katedry, aby nakonec vlastně už do nového školního roku na podzim 1970 nesměl nastoupit za katedru. Následně ještě byli oba manželé vyhozeni z komunistické strany Československa, ale proč bylo učeni po prověrkách, které proběhly v tom roce. Už rok, ale v té době byli oba sledováni státní bezpečností, která se jim věnovala doopravdy velice pečlivě, a to nejenže sledovala jejich činnost a jejich kontakty. V profesním životě manželů Kalinových byli cizinci ze západu, zejména novináři, umělci, ale i lidé, řekněme, z prostředí diplomacie, s kterými se i díky svým jazykovým predispozicím mohli nejen scházet, ale i plynně hovořit v jejich rodných jazycích.
1: Situace této rodiny, protože musíme ještě do rodiny Kalinovců přidat dceru Juliu, která byla v tínedžerském věku, rozhodně nebyla veselá. Akou úlohu v tomto příběhu zohrává humor?
2: Manželé Kalinovi nebyli jediní, kteří byli vyslýcháni státní bezpečností, ale jejich případě, podobně jako třeba v případě Pavla Lička nebo na 14 dní u Josefa Bžocha, došlo k vazbě. Manželé Kalinovi ve vazbě byli více než 30krát vyslýcháni, což je vlastně velice vysoký počet. Agneša Kalinová, tam vyšetřovatelé nakonec usoudili po dohodě s prokurátorem, že to není na nějaké obvinění, a po dvou měsících vazby byla propuštěna. Když to Jan Ladislav Kalina dál setrval, bylo na něj podáno trestní oznámení a půl roku po uvalení vazby byl koncem července 1972 odsouzen na 2 roky za pobuřování.
1: Nepochybně svoju úlohu zohrala aj kniha Tisíc a jeden vtip.
2: Tisíc a jeden vtip a ještě třeba text Trapasy s kofolou, což byla jedna z produkcí v Tatra revue v roce 1969, nepřidali na popularitě Jana Ladislava Kaliny nejen u státní bezpečnosti. Jan Ladislav Kalina byl obviněn z toho, že v roce 1970 přeložil několik novinových článků, které vyšly v Bratislavské pravdě. Šlo o překlady z Rudého práva autora Františka Josefa Kolára, které se týkaly jeho budoucí knihy, která vznikla právě na základě této série článků, která se jmenovala Sionismus a antisemitismus. A Ladislava Jána Kalinu urazilo, že měli vlastně antisemitský podtext. Poslal je proto svému příteli Bruno Frejovi, což byl rakouský levicový novinář, který byl ale bratislavským rodákem a byl podobně jako manžele Kalinovi židovského původu. Další z věcí, která byla dána za vinu Janu Ladislavu Kalinovi, byla ta, že se pokoušel vydat nějakou jinou verzi své knihy vtipů v Belgii, která by vlastně částečně obsahovala vtipy z tehdy už zakázané publikace Tisíc a jeden vtip a byly by do ní přidány některé vtipy, které třeba neprošly cenzurou v Československu.
1: V každém případě podle slov dcery a manželky to byla len idea, to byl len plán.
2: On sám to nakonec nechtěl realizovat, protože vlastně v té době nebylo zvykem, aby autoři, kteří zůstali doma, vydávali v zahraničí proti vůli komunistických úřadů, obával se nějakého postižení. Třetí důvod, proč byl uvržen do vazby, byl velice zvláštní. Bylo to proto, že více než dvěma osobám pouštěl desku Karla Kryla. Stejně jako novinář Pavel Ličko, u nějž to kromě Solženicyna a textu, které pomohl vydat, a kromě několika komentářů, které měl Pavel Ličko pro BBC, vyšly i nějaké texty v zahraničí, které vlastně byly považovány za protisocialistické, tak Jan Ladislav Kalina si pouštěl desku Bratříčku Zavírej vrátka, která u nás v Československu legálně vyšla, když to Pavel Ličko pouštěl svým přátelům tu druhou desku, která už vyšla Karlovi Krylovi v jeho prvního roku německé emigrace. Je to legračnější o to více, že Karel Kryl navštívil Bratislavu ještě v červnu 1969, kdy zde koncertoval v rámci nesoutěžního večera čtvrtého ročníku Bratislavské Liry. Státní bezpečnost si musela dát tu práci a texty z LP desky Karla Kryla nechala přepsat a dala je spoustu s dalšími několika desítkami textů, dohromady to bylo více než 100 stran, zanalyzovat svému znalci. Soudní znalec, který byl pracovník aparátu UVKSS a pozdější přední zaměstnanec Slovenského úřadu pro tisk a dohled neboli cenzury a ČTK, byl pověřen státní bezpečností, aby napsal svoji analýzu Krylových textů. A on tak učinil. Velice vtipně vyzní jeho posouzení textu Karla Kryla, kdy je anděl například propagací církve. Ty texty jsou nenávistné vůči socialismu a tehdejšímu zřízení v Československu, v čem jediné měl pravdu, protože Karel Kryl byl z rodiny, která byla velice tvrdě poznamenána po roce 1948. Jeho tatínkovi sebrali tiskárnu a vlastně ho to zabilo. Ovšem on označil, onen soudní znalec, Krylovy texty také za antisovětské, které byly podporující účinek k pražskému jaru, podporovali vlastně toho Dubčekovo vedení Polednové a vůbec mu nepřišlo na um se podívat, kde ty texty vznikly. On by totiž zjistil, že polovina textu z toho alba nevznikla v roce 1968, ale například ta píseň Anděl vznikla už v roce 1965. Další písně vznikly v roce 1966 a 1967. Takže usuzovat z toho, že jsou protiokupační, protisovětské Polednové, byl totální nesmysl. Ještě bych možná nakonec dodal, že protože humor hrál i takový nechtěný v životě manželů Kalinových velkou roli, tak Jan Ladislav Kalina neodseděl celý ten 2 roky ve vězení, byl propuštěn po necelých 13 měsících. 390 dnech přesně to bylo. A propustili ho přesně na den jeho 60. narozenin, 23. února 1973, neboť prezident Svoboda vyhlásil k 25. výročí vítězné února amnestii.
1: Na príbeh autora legendárnej knihy Tisíc a jeden vtip nadväzuje príspevok bádateľa a stredoškolského pedagóga Stanislava Kamenčíka Kreslený humor Stana Kochana ako nástroj kritiky moci. Kochan v exile spolupracoval na Kalinovej knihe Nichts zu lachen. Tento autor dokázal perom ceruskou, jednoducho tým výtvarným prejavom, zaťať do živého.
3: Narodil sa v roku 1942 v Banskej Bystrici, vyštudoval gymnázium, vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, čo mu vytvorilo taký základ pre poznanie tých spoločensko-politických vzťahov a veľmi ho zaujímala práve história, ku ktorej sa vracal, interpretoval ju svojím vlastným spôsobom, reinterpretoval ju, búral mi obnažoval tie slabosti aj našej národnej histórie. Z toho vlastne vyplynula aj tá jeho pozícia takého rebela, či už v redakcii časopisu Kultúrny život alebo Roháč.
1: ukážky, ktoré sme videli v Bratislave na konferencii, boli veľmi trefné. Hovorili o nebezpečenstve, hovorili o invázii, hovorili o zlyhaniach.
3: To bol vlastne jeho aj zámer, nebyť ticho, keď človek potrebuje sa vyjadriť k zložitej situácii. A on to dokázal spraviť výtvarne, metaforou, ktorú vnímavý prijímateľ dokázal pochopiť. On sám vlastne bol pripravený v roku 1968, že čokoľvek sa stane, že on musí na to reagovať a reagoval teda únikom z tohto ohrozenia do slobodného priestoru západného bloku. Bolo to presne v deň invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, čiže 21. augusta 1968.
1: Jeho práca však nekončila, naopak dostala nové rozmery, geografické rozmery v každom prípade.
3: A uchytil sa v zahraničí v redakcii časopisu Pardon, satirický časopis, v tej dobe jeden z takých najfrívolnejších, ktorý komentoval politiku či už západnej Európy, ale aj východnej Európy.
1: Spolupracoval aj s takým znalcom humoru, ako bol Ján Ladislav Kalina.
3: S Jánom Ladislavom Kalinom spolupracovali, keďže aj on v tom čase bol emigrantom. Pán Kalina vydal v roku 1980 a knihu Nechcu lachen, čiže nič k smiechu, a požiadal Kochana, aby mu vlastne zilustroval vtipy, ktoré boli adresované politike východného bloku. Kochan tam uverejnil kresby, ktoré dovtedy nikdy neboli vlastne zverejnené, stali sa akýmsi symbolom toho odporu voči totalite. Tieto kresby následne potom boli zverejnené aj v treťom vydaní najslavnejšej Kalinovej knižky 1001 vtip.

Ján Slávik a Daniela Varinská zahrali Kľud lesa Antonína Dvořáka pre violončelo a orchester. Pokračujeme uvertúrou k opere Vincenza Belliniho Norma. Národný filharmonický orchester diriguje James Levine.

0: Počuli ste Leonarda Cohena a jeho Samson in New Orleans. Hudbu k skladbe zložil Patrick Leonard, no a text bol samozrejme Cohenov. Počúvate aj Krajinu duše, magazín o duchovnom umení, v ktorom budeme teraz pokračovať rozhovorom s poetkou Annou Štičkovou, ktorú sme vám v úvode predstavili. Po celý čas nás bude sprevádzať aj čulý kaviarenský ruch. Hovoríme o jej pripravovanej zbierke Všude pak videla husy, ktorá by mala vyjsť už onedlho a z knihy nám bude autorka aj čítať. Už názov zbierky sa viaže k spomienke na holokaust, od ktorej sa lyrická subjektka v básniach odráža. Celá kniha je popredkávaná stopami židovských tradícií a prípadnou polemikou s nimi, aj stopami židovskej spirituality.
1: Určite je holokaust nejakým východiskem, ktoré spracovávam. Je to veľmi silné téma, nebo motiv, ale spíš téma, vzhledem tomu, že naše rodina byla holokaustem veľmi silně postihnutá a přestože už jsem čtvrtá generace, tak pořád vlastně pociťuju nějaké následky nebo opravdu nějaké jako dopady transgeneračního traumatu, nejen jako v rámci rodiny, ale i na sobě. Takže určitě souhlasím s tím, že holokaust je východisko, ale není to jediný rámec tematický, kterému se vlastně ve svých textech věnuju.
2: A teda pokračujeme tým tematickým rámcom, ktorý akoby z toho holokaustu vychádza, plus ako sa s tým tá lyrická hrdinka vyrovnáva alebo nevyrovnáva.
1: Na to sa vlastne nabalujú další situácie a další témata, ktorým sa venujú a ktoré sú vlastne veľmi často, ale nejenom spojené s židovskou identitou. V těch textech určitě nějakým způsobem reflektuju události posledního roku, především samozřejmě po 7. říjnu. Reflektuju tam i nějakou cestu do Izraele, kterou jsem v posledním roce podnikla, ale není to jenom to. Obecně myslím, že tam vlastně reflektuju a že popisuju, nebo lyrická subjekta popisuje nějakou menšinovou zkušenost, nejenom židovskou, ale vlastně třeba i queer a asi nějakou možná zobecnitelnou nebo obecnou lidskost a potřebu solidarity.
2: Tvoja predošlá sbírka se volá Nejsi ze Sudet a dal by sa povedať, že tak jemne tematicky nadväzuje na túto, ale medzi tým, ako vyšla posledná zbierka a ako vyšla táto zbierka, Všude pak videla husy, prešlo 5 rokov a tých 5 rokov nie je len takých 5 rokov, pretože Nejsi ze Sudet vyšla v roku 2019 a od roku 2020 začal COVID, potom vojna na Ukrajine, vojna v Gaze a ešte veľa ďalších takých ako veľmi pre celú spoločnosť krízových a katastrofálnych situácií. Tak ako sa to odrážalo v tých témach, o ktorých si písala? Niektoré tam vidíme explicitne, ale nie všetky.
1: Tak Sudety sú pro mňa nejaký asi inspirační zdroj, by to zní jako kliše. Je to kraj, ve kterém jsem vyrostla a ke kterému mám silnou vazbu, přestože naše rodina tam nežije po několik generací. Je to ten klasický kraj, přes který takzvaně přecházely dějiny a lidé se tam střídali a vlastně zakořenit tam není úplně asi složité, ale je to těžké. Ten kraj ne vždycky je úplně jako pohostinný a zároveň myslím si, že budeme se možná dotýkat i tématu spirituality a že je to ten takzvaně jako trochu lidmi, ani ne tak Bohem, ale lidmi zapomenutý kraj. A to je samozřejmě velmi silné a v momentě, kdy se kloubí nějakým způsobem nebo kdy se v těch mých tématech potkává téma holokaustu, téma vykořenění, téma ztráty identity, téma nějaké přetržené tradice, tak ty Sudety s tím velmi silně korespondují. Takže i v té předchozí sbírce to byl vlastně jako silný motiv a téma především v nějaké jako rovině krajiny, tak v tuhle chvíli je to vlastně i samostatné téma, které koresponduje a souzní s těmi ostatními. A zároveň taky ta sbírka ještě vlastně pojednává, nebo jsou tam nějaké texty, které odráží to, že jsem se přestěhovala na úplně druhou stranu republiky, nebo lidická subjektka se vlastně cítí jako vykořeněná v novém městě a tím spíš se vlastně nějakým způsobem vrací v těch textech těm Sudetům, ze kterých jako vyšla.
2: Víš nám aj prezradit alebo lokalizovat přesně, kde v Sudetoch sa nachádzame?
1: Sú to Sudety, jak ja říkám, mezi Plzní a Rozvadovem, na sever k Mariánkám a na jih k Domažlicím. Je to vlastne úplne asi 20 minút od hranic s Bavorskem, takže sú to úplne ako západní Čechy se vším všudy a je to vlastne to pásmo, ktoré bylo za komunizmu určené, že v prípade, že by prišli zlí imperialističtí psi, tak by bylo vlastne postoupeno a obietováno ako první. Takže vlastne ty Sudety se ne úplne asi vymanili z toho svého osudu. a myslím, že to přetrvává dodnes.
2: V čom?
1: Tak ten plzeňský kraj, ze kterého jako posah pocházím já, je přece jenom na tom třeba lépe než karlovarský nebo ústecký, ale myslím si, že pořád tam ti lidi přicházejí a odcházejí, jako jsme oblast Montoven podél dálnice D5, to znamená velká část tamních obyvatel vlastně pracuje v jako nějakých dělnických profesích, je tam hodně agenturních pracovníků, kteří přichází a odchází na krátkodobá víza, v tuhle chvíli je tam vlastně docela i hodně, nejenom v plzeňském kraji, ale obecně v Sudetech je tam i vlastně hodně dosídlených lidí z Ukrajiny, uprchlíků, především teda uprchlic s dětmi. Takže je to prostě místo, kde se jako velmi intenzivně střídají jako etnika, národnosti a zároveň jako vystrčené na nějakou jako trochu výspu, možná třeba i podobně jako Moravskoslezský kraj a nebo třeba jako na Slovensku východní část Slovenska, kde je vlastně daleko a ani už to vlastně jako není fakticky daleko, jako spojení není na Plzeňsko úplně jako nějak složité, ale vlastně jako málo kdo má asi pocit, že by měl někam jako do západních Čech až k hranicům jako s Německem vyrážet na výlety, přestože ten kraj jako opravdu nádherný, ale zároveň jako často smutný. Ticho a dusno rozpáleného dřeva. Schází mi půda, rozlehlej prostor pod střechou se solidníma dřevěnýma trámama, jaký jsou v sudeckých farách. Půda, ve který je přítmí a prach se honí v pruzích slunce. Půda, na který se dá najít, co nehledám už léta, půda s temnými kouty, kde na mě nedosáhne, čemu nedokážu čelit v zaprášených proudech světla. Kde schovám to šedivý a špinavý, co se ve mně naskládalo, nevyslovený a zamlčený. Trámy, o který se dá nejen opřít, ale i zhoupnout. Ticho a dusno rozpáleného dřeva, ve kterým bych mohla schovat, co ve mně přebývá a nemůžu to zadusit. Půda, kde do kufru s beruškama, co tam kdysi zapomněli děti, můžu vrátit, co jsem za 10 let na sudecký faře nazbírala, zamlčela, nechtěla vidět a uviděla.

0: To bola Polajka, česká ľudová pieseň v adaptácii Leoša Janáčka a interpretácii hudobného zoskupenia s rovnomenným názvom. Vy počúvate Krajinu duše, magazín o duchovnom umení a my budeme pokračovať v rozhovore s českou spisovateľkou Annou Štičkovou. Teraz aj o židovskej spiritualite. Táto posledná zbierka sa podľa môjho čítania dá charakterizovať ako aj takým neprestajným a veľmi silným napätím medzi tradíciou, židovskou predovšetkým, a netradíciou, čo je opačné k tradícii, nejakými novými témami a takým ako úplne iným životom a takým ako snahou postaviť sa proti tej tradícii. Tak to je moje mylné čítanie, alebo je tento rozpor z tej lirickej subjektky, alebo teda v tebe takýto stále je?
1: Ne, určitě to není mylné čtení, je to přesně tak. Myslím si, že tak se dá charakterizovat přesně to, co žiju. Tu židovskou tradici pociťuju jako velmi silně, myslím, že čím jsem starší, tím ji pociťuju silněji. Nejde ani tak o nějakou náboženskou tradici, ale možná ani kulturní, ale opravdu, já jsem vyrostla v sekulární rodině, ale to povědomí o těch ztracených lidech, kteří vlastně se nevrátili z války, respektive vlastně zahynuli během holokaustu, tak je velmi silné a nějaká jako odpovědnost vůči těm lidem, které jsme ztratili, odpovědnost a to si myslím, že je jako silná tradice. Potřeba žít odpovědně, žít smysluplně, naplnit vlastně ty životy, které nebyly naplněny, nebo nějak jako odžít za ty lidi, kteří je odžít nemohli. Jako velmi silné a je to vlastně popsané i v těch studiích, které se věnují přenosu transgeneračního traumatu holokaustu, že takto ti lidé jako mají a je to vlastně už součástí té jako minimálně evropské tradice. A je vlastně jako skoro nemožné se tomu jako vzepřít, nebo je to velmi jako složité. A zároveň proti tomu určitě jde nějaká moje potřeba se vzepřít, která jednak plyne určitě z nějaké mojí potřeby se vzepřít jakékoliv autoritě, což jako tradice určitě nějakým způsobem autoritativní je. Určitě se vzepřít i nějaké jako rodinné autoritě a tak dál. A zároveň to určitě vyplývá i z toho, že tedy patřím ještě ke queer komunitě a to ne vždycky jde úplně dohromady. A hledám cesty, aby to šlo dohromady.
0: Nacházíš?
1: Doufám, že ano. Doufám, že ta sbírka může vlastně posloužit nebo nějakým způsobem může být i čtená jako nějaké východisko. Nějaká cesta k tomu, jak moc žít obojí. Přála bych se, aby to tak bylo.
0: Vzpomínala si, že si vyrastala v sekulárnej rodině, ale oslovila tě židovská, možná ani náboženstvo, ale spiritualita, alebo oslovuje?
1: To je otázka, na kterou asi nemám úplně jasnou odpověď, protože to sama nevím, nemám to asi úplně zmapované. Naše rodina byla sekulární vlastně už před válkou, což implikuje nějaké jako věci, které vlastně potom se přenesly do těch dalších generací. A já vlastně to nedokážu popsat, protože to nevím, protože po zhruba asi 20. jsem to začala nějak víc řešit, spousta mých kamarádů a kamarádek podstupovala třeba konverze jako ke křesťanství, ke katolické církvi a já jsem asi hledala nějaké jako svoje odpovědi a měla jsem nějakou jako silnou, ani ne potřebu jako nějaké pnutí některé věci začít objevovat, takže jsem vlastně začala se víc zajímat jako o židovství, jako nějaký kulturně náboženský kontext a kulturní kulturní zázemí, myslím, že určitě víc kulturní a identitární než náboženské. Ono, ta víra v Boha v tom židovství je samozřejmě důležitá, je přítomná, ale není nejdůležitější. Myslím si, že pro mě je jako důležitější ta tradice a předávání té tradice a předávání nějakého povědomí. Musím se přiznat, že bych jako četla si po večerech nějaké jako spirituální židovské texty, to se jako určitě neděje. Určitě mě jako oslovuje, co mě na židovství určitě oslovuje, nějaká jako zemitost. A přesto všechno, čím se jako židovství prošlo a židé a židovky prošly za tisíce let, tak je to nějaká snaha jako žít v přítomnosti a tou přítomnou chvílí. Vlastně líbí se mi na židovství, nebo je mi blízké a vlastně mám jako spíš pocit možná, že je to někde jako ve mně jako integrálně vnořeno, aniž bych já to jako žila a byla v tom vychovaná, je nějaká potřeba jako pospolitosti, nějaká potřeba sdílení a ta potřeba vlastně se radovat i v těch těžkých chvílích. Většina židovských svátků stojí na tom, že sice se nás pokusili zabít, ale pořád to chceme oslavovat, to, že jsme přežili samozřejmě. Teď to samozřejmě říkám s nějakou nadsázkou, ale tady ta jako snaha nepoddat se jako nějakým jako těžkým osudům, které ti lidé často zažívali a zažívají, tak ta jim jako blízká a často mám jako pocit, že jsem ty věci znala, aniž bych je znala. Ať už jsou to nějaké nápěvy, ať už jsou to nějaké zvyky, že vlastně je to jako určitý návrat domů, což je takové jako velmi těžko postihnutelné.

0: Aby sme si tú knižku rozdelili na takých viacero tematických celkov, ona teda nie je rozdelená podľa tých tém, ale dajú sa tam vymetať, tak čo je také veľmi intenzívne prítomné dnes, je klimatická, už nepoviem kríza, ale poviem katastrofa, alebo aj klimatická núdza. A v tvojej zbierke by sme mohli nájsť niečo, čo ja by som nazvala, že židovstvo a príroda. A chcela som sa spýtať, že v akom sú pre teba vzťahu, pretože tá spiritualita podľa mňa v tomto ako celkovo akákoľvek môže byť veľmi nápomocná. A či si myslíš, že môže spiritualita rozlúsknuť alebo nás nejak priblížiť k riešeniu klimatickej katastrofy?
1: Ja sa musím priznať, že takhle propojenie som o tom nepřemýšlela, když som ty texty psala. Pro mňa je to asi do nejaké míry automatické, prostě nejaká potřeba jako fakt jako to slovo solidarita, myslím, že možná je do nejaké míry nadužívané a zároveň není naplněné, ale já prostě nevidím důvod, proč jakokoliv jako perzekovat lidi, tak stejně tak perzekovat zvířata nebo přírodu obecně. Nerozumím přístupu, který obecně jako lidstvo máme, že všechno můžeme jako exploatovat, ať už jsou to jiné kultury, zrovna jako, nebo myslím teď konkrétně jaký asi jako spíš západní prostor nebo země západní, ať už je to Evropa, ať už je to třeba Severní Amerika, tak jednak jako nerozumím nějaké jako právě exploataci jiných kultur, nerozumím exploataci přírody, nerozumím exploataci nebo nějakému jako zabíjení na zvířat, nad naši spotřebu nebo nad vůbec jako ani ne spotřebu právě, nad rámec toho, co ta příroda jako zvládne. Úplně nevím, jestli to je pro mě jako spirituální rovina, myslím, že je to nějaký jako stálý nepochopení nebo stálý jako neporozumění tomu, proč se to pořád a znova děje a proč vlastně se k tomu jako uchylujeme. To, co pro mě jako je v nějakém souladu nebo spíš co spolu jako komunikuje, je, že já se hodně zajímám o velryby, což se nějak jako stalo vlastně, nevím úplně přesně proč, ale já mám obecně ráda vodu, mám velmi ráda moře a začala jsem se před asi zhruba 2 lety zajímat více o situaci kolem velryb a vlastně jsem zjistila velmi zajímavou věc a sice, že velká část jako druhů, tedy kitovců, nejenom velkých velryb, ale i třeba kosatek nebo delfínů, tak má velmi komplikované kulturní vzorce a kultury a tradice, které si předává v rámci těch skupin z generace na generaci. Je to třeba hodně prokázáno u kosatek, ale zdaleka nejenom. A oni vlastně učí svoje mláďata opravdu jako velmi složitým tradicím a nějakým návykům a zvykům. A zároveň jsem zjistila, že jsou jedinci a jsou druhy, které třeba si pamatují průmyslový lov velryb a přizpůsobují tomu své chování. A není to úplně 100% prokázané, ale předpokládá se, že vlastně i velryby dědí trauma a předávají si transgenerační trauma. Což je nějaké moje téma a to mě vlastně začalo fascinovat, začala jsem se o to víc zajímat a tím jsem se vlastně dostala i k tomu tématu nejenom velryb, ale obecně nějaké jako klimatické úzkosti víc, než jsem ji pocitovala do té doby. Prostě velryby nějakým způsobem mě uklidňuje mě, přestože jsem teda velryby neviděla nikdy zatím naživo, respektive viděla jsem kdysi dávno delfíny, ale prostě sleduju videa, sleduju dokumenty a uklidňuje mě asi nějakým způsobem ten pohyb. Záhadně to pomáhá na moje úzkosti, ale začala jsem se o velryby zajímat i z hlediska nějakého víc jako odborného a nakontaktovala jsem se na jedinou českou velryboložku, kterou máme, která se vlastně věnuje výzkumu velryby jižní, ale samozřejmě zná spoustu věcí a asi většinu věcí o i dalších druzích velryb a my jsme se vlastně, já jsem jí právě kontaktovala, jestli by mi mohla nějakým způsobem víc přiblížit to předávání těch kultur a jestli vlastně tedy je možné brát za prokázané to, že velryby jsou schopné si předávat i trauma, protože to je vlastně jedna z úvah, když teď vlastně kosatky u Gibraltaru otáčejí jachty. Je to jedna velká rodina kosatek, které velmi aktivně obracejí prostě a potápí různě velké jachty. A úvahy o tom, proč se tak děje, jsou vlastně asi hlavní, jsou dvě. Ta jedna je, že ta matriarcha, protože ty kosatčí klany nebo rodiny jsou často vedené samicemi, tak ta matriarcha zřejmě mohla mít nějaký traumatický zážitek z lodí, ať už třeba, že jí ta loď jako nějakým způsobem jako ublížila fyzicky, měli nějaký střet, to se přesně neví, ale vlastně vědci a vědkyně zaznamenali, že právě ta matriarcha učí ty mladší kosatky, jak ty lodě otáčet, že učí ten mechanismus. A druhá varianta je, že je kolem toho Gibraltaru už příliš hlučno a oni se neslyší a je tam hlučno právě od lodí, tak se vlastně snaží jako otáčet a potápět proto, aby vlastně dali najevo, že není možné tam mít takový velký jako provoz. No a já jsem na základě tohohle příběhu oslovovala velryboložku Petru Nevečeřilovou a ona mi psala, a pak jsme se o tom bavili, že vlastně už je prokázané, že velryby, které zažily 40., 50., 60., 70. léta, to znamená, že zažili jednak podmořské bitvy během druhé světové války, jednak zažili první testy atomových pum, které probíhaly často v moři, a potom zažili období 20 let největšího průmyslového velrybářství, což byly 60. a 70. léta, tak ty velryby, které mají kostice, takzvaní kosticovci, tak mají v těch kosticích, když dělají genetické testy těch kostic, tak tam probíhá, nebo tak tam prokázali genetické změny v té epigenetické rovině, které vlastně odpovídají změna v epigenetické rovině u přeživších holokaustů, že ty změny jsou shodné, že tam probíhá stejná genetická změna jako u přeživších velkých traumatických zkušeností, nejen třeba holokaustu, tak to vlastně probíhá u těch velryb, což je samozřejmě jako fascinující a fascinující, jak podobní v téhle rovině těm zvířatům jsme. Grinda Dráb 2024. Dnes jsme ve snu sledovali kosatky, připluli do zátoky k domu, kde jsme bydleli, jen jsme seděli a pozorovali je. Ráno čtu, že včera odpoledne na Faerských ostrovech zabili 138 kulohlavců. Zbytek stáda, víc než 90 vyděšených zvířat, zůstalo v hlubinách, když vidělo, co se děje těm vepředu. Zároveň se odmítalo oddělit od své rodiny, nechat ostatní na pospas velrybářům a odplout ze zátoky. Velrybáři se snažili ty zbývající nahnat na Mělčinu. Marně, museli to vzdát, přerušili masakr, odjeli. A nechali desítky kytovců zmateně hledat své mrtvé příbuzné. Bát se v rudě zbarvené vodě, že teď je řada na nich. Na otevřené moře se zbídačené stádo dostalo až po desítkách hodin. Krev, víc než stovky kulohlavců, zůstala na hladině zátoky u Hvanasundu.

0: To bola skladba Mermaid, teda Morské panny, pretože sme hovorili o oceáne a autorom hudby tu boli Alice Warren a Nick Cave, ktorý zároveň zložil aj text a práve on spolu so zoskupením The Bad Seeds bol aj interpretom. Pieseň je z rovnomenného albumu Mermaid z roku 2013. My budeme teraz pokračovať v rozhovore s poetkou Annou Štičkovou. Rozprávame sa o rukopise jej najnovšej zbierky básní Všude pak videla husy. Nie je napätie len medzi tou tradíciou a novým životom tej lirickej subjektky, ale ona je ako keby plná takých ostrých hrán, tá poézia, a takých veľmi veľkých konfliktov vnútorných aj vonkajších vlastne. Ale ty sa ich ako keby nesnažíš vyhľadiť za každú cenu. Možno to ani nejde. Ktorý z týchto konfliktov je pre lirickú subjektku taký ako keby najostrejší a s ktorým sa najťažšie funguje?
1: Určitě se nesnažím hrany ohladit, někdy to asi ani nejde a zároveň já asi potřebuju v první řadě na ně nějakým způsobem poukázat a vůbec se pojmenovat, jak pro sebe, tak asi pro, doufám, nějaké čtenáře a čtenářky, které budou texty číst. A vlastně možná mi to do nějaké míry třeba v tom současném diskurzu českém třeba někdy chybí, že vlastně máme tu tendenci hodně věci zahlazovat a nepouštět se do těchhle jako... No, nebýt možná tak otevření. Myslím si, že třeba slovenská literatura v tomhle je mnohem otevřenější, že vlastně dokáže mnohem líp čelit nějaké své jako současné realitě, reflektovat jí, reflektovat možná nějaké svoje předsudky. Myslím si, že česká literatura to ne vždycky umí, ne vždycky to chce a že myslím, že se poslední dobou něco mění. Myslím, že si třeba letos vyšlo poměrně hodně básnických sbírek, které tohle téma otevírají, což je samozřejmě moc dobře, ale myslím, že zatím jako není čas na to zahlazovat hrany, ne jako v negativním slova smyslu. Vždycky je dobré se snažit najít cestu k nějakému porozumění a k nějaké komunikaci a vzájemnosti, tak to je samozřejmě, ale ty hrany nějaké reality se skutečně za poslední zhruba 2 roky, pokud to budeme datovat pro mě třeba určitě ke slovenské teplárně, tak se určitě vyostřily a myslím, že snažit se uhladit v momentě, kdy jsou tady aktivně lidé a jsou jako na vysokých pozicích, ať už politických nebo obecně veřejných, kteří naopak jako přilévají oheň do ohně, když použiju zase takové nějaké jako kliše, snažit se to zahladit a nejdřív jakoby nepoukázat na to, že se to děje, si myslím, že není rozumný. Je to Loučim a zároveň kterýkoliv židovský hřbitov. Rozpadlé náhrobky z pískovce, ležící, stojící, často špatným směrem, nelze poznat, kde je východ, kde je Jeruzalém. Břečťan se plazí po břečťanu, kaštany, svírám ruce. Mrtvá jména mrtvých, zemřela neznámo kdy a kde, zemřel v Treblince neznámo kdy a kde. Od jak živa o nich vím. Ještě jsem nechápala, co to znamená a už věděla. It's the juice, it's the juice, it's the juice. Vždycky i posmrtně. Možná kdybych uměla písmena na nejstarších náhrobcích složit do slov, mohla bych lépe porozumět, jim porozumět, naší pořád nescelené ráně i dvěma mrtvým lidem v Bratislavě. No, v tuhle chvíli je pro mě asi nejvyostřenější ten konflikt na Blízkém východě, jednak proto, že nejvíc vlastně do nějaké míry otvírá a zpřítomňuje to rodinné trauma, nebo nejenom rodinné, ale to transgenerační trauma, které si neseme, a skutečně to trauma otevřel velmi, velmi silně a je to vlastně pro mě nějakým způsobem i jako ta situace vlastně pro mě otřásla nějakými základními prvky mé identity a jednak máme taky v Izraeli příbuzné a jednak se mě samozřejmě hluboce dotýká jako obecně osud těch lidí, ať už nemají své příbuzné, protože jsou unesení a unesené v tunelech Hamásu, protože myslím, že je to důležité oddělovat, tak stejně tak se mě samozřejmě dotýká osud palestinských civilistů a civilistek. V tuhle chvíli samozřejmě začíná ten konflikt dopadat i na libanonské obyvatelstvo. mrtvo, tak je to pro mě jako velmi bolestné. Myslím si, že se zase potvrzuje to, co už Světlana Alexejevič napsala před mnoha lety, že válka nemá ženskou tvář, že vlastně vidíme všude v těch médiích vlastně jenom muže, kteří se vyjadřují, ať už jako generálové, premiéři, náboženští vůdci a tak dál, kteří se vyjadřují k té situaci a naprosto se zapomíná. A myslím si, že to vlastně do nějaké míry i v té ukrajinské situaci, že se vlastně jako málo mluví o tom, jak to dopadá na ty ženy. A myslím si, že v tomhle třeba pro mě, a to je jeden z těch velkých střetů, které já v sobě v tuhle chvíli řeším, že pro mě v tomhle selhávají mnohé feministické kolektivy, které vlastně málo postihují tu situaci, které málo přinášejí zprávy o tom sexualizovaném násilí, které se děje ve všech válečných konfliktech, ale třeba které bylo jako intenzivně přítomné během 7. října 2023, tak to ohlušující ticho, které se neslo z těch feministických kolektivů během loňského podzima, bylo opravdu jako nesnesitelné. A myslím si, že vlastně do nějaké míry trvá. Mi chybí v těchto kruzích to rozlišení toho, že jde vlastně o nějaký patriarchální nástroj. Obecně, že válka je patriarchální nástroj a že je to jak nějaká jako vysoká v uvozovkách hra nedospělých mužů, kteří ale prostě drží tu moc a kteří místo, aby si stříleli kuličky, tak střílejí zbraně. A to je třeba pro mě něco, je velmi tuhle chvíli pro mě jako bolestivé a co je jeden z fakt z těch velkých jako střetů, který v sobě mám. Zvykáme si na novou realitu, přátelství a vazby se rozpadají, války trvají. Co ještě před chvílí bylo jasné a tvoje sociální bublina v tom byla zajedno, je najednou tekuté, nejasné, bez hranic a obrysů. Skutečnost se roztříštila a její kusy tě řežou do chodidel a zápěstí. To, co z ní skládáš, je jen cosi křehoučkého, stačí fouknout a rozpadneš se znovu a znovu a znovu s každou další zprávou. Jeruzalémský syndrom. Tvoje empatie hoří, když ti jde o život. Vždycky je blíž tvoje bezpečí než cizí válka. Něco se ve mně utrhlo, něco osmahnutého lidstvím, je nepříjemně cítit. Jaké to je vědět, že nejde unést, co mi naložili?

Vypočuli sme si skladby Haimony Balgavej Na vlne i na vetre, Na vlne a na vode a Hmlistvo. Účinkovali postupne klaviristky Kristýna Smetanová, Julia Štál-Novosedlíková a ansámbl Spektrum. Muzika Slováka sa pomaly končí, pripravili ju Dominik Novák a Silvia Zvarová a na úplný záver nám vyjde ešte aspoň čas skladby Haimony Balgavej 105 taktov iba tak.